0: 哎呦，老爷，您这新官上任成何体统啊？
1: 老爷，您别着急，我这有针，我给您缝缝吧。
2: 哎呀，来不及了，快下来，我扶着您。
1: 哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，
0: 好舒服啊。再重点儿。
1: 是老爷。
2: 哎，老爷。
3: 大人，山西守备温国凯在外边求见。
0: 哦。让他进来。
3: 是。
0: 你们都回避一下。
4: 走啊。
5: 哎，快点抬过来。快
4: 这边走，跟上啊，
3: 快点。
4: 哎，跟紧点儿。哎，老爷子，你别在这儿歇着，往里边走啊。